0: jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
3: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Vyberte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.

0: S nadějí s vámi Sir Paul McCartney stával na signálu 4,5 minuty před 6 hodinou. Dáme si tak dnešní úvodní zprávy, které má na starosti Lucka Sinková a po nich 80 na probrání, shodou okolností dvě filmovky, titulní z Rockyho trojky a Hříšný tanec.
1: Signál Rádio Doprava.
0: No a jak to vypadá roztančeně na silnicích, teď aktuálně na té s označením 38 před Jihlavou, zde havarovalo nákladní vozidlo, probíhá vyšetřování, tak v těchto místech raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký, i když uplakaný, páteční den přeje Lucie Sinková. Vítejte u prvních dnešních zpráv. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou také novou ombudsmanku. Ve volebním finále figurují právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Na programu je také například volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr a ještě i odkládaný výběr šestice členů Rady České televize. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislosti z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se potom, co vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta včera potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministerstvy oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může Unie nabídnout uchazečům o členství během zdlouhavého přijímacího procesu.
0: Co se děje v regionu?
2: Ceny nových bytů v hlavním městě stále rostou. Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 desetin roční mzdy. To bylo meziročně o 4 desetiny roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo o více než 1,1 desetina roční mzdy. Podle developerů se tak pořízení vlastního bydlení v Praze opět stěžuje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistu Jakuba Menčíka dnes čeká životní zápas. Pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Český rekord Jarmily Kratochvílové překonala v rakouském Sandpeltnu Karolína Maňasová. 22-letá sprinterka stanovila český rekord ve vítězném finále časem 11:01. 45 let starý rekord Jarmily Kratochvílové překonala Maňasová o 8 setin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 6 hodin, k ním 1 minuta, to znamená, že jsme už rozjeli páteční ráno na Signálu a v něm nemůže chybět ten nejlepší ranní servis, čili jak bude očekávané události a brzy i vše podstatné vztahující se ke dni, který je v kalendáři, tedy 5. červen. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju dobré jítro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin 9 minut, vstáváte s ránem na Signál rádiu, máme pátek, ano, konečně, 5. červen v kalendáři, Dobroslavové a též Světový den životního prostředí pod záštitou Organizace spojených národů, jehož smyslem je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách. A když se dívám na známé osobnosti, polokulaté 55. slaví herec Mark Wahlberg, kdysi též proslavený pod přezdívkou Marky Mark v muzice. Hokejista Radko Gudas, tomu je 36 a tento den v roce 1950 přišla na svět v Brně zpěvačka Jitka Zelenková. Taky přejeme hlavně hodně zdraví. 14 dlouhých let vystupovala jako vokalistka a solistka ve skupině Ladislava Štajdla spolu s Karlem Gottem. No a vám všem dohromady, ať už dneska něco slavíte, nebo ne, příjemné páteční ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Máte ten správný ranní signál. 6:58 se společně probouzíme do pátku 5. června, který zatím co do počasí nemá úplně otevřenou náruč. Venku je oblačno až zataženo, na většině území déšť, na Moravě a ve Slezsku. Tam teď po ránu jste zpočátku bez srážek, avšak odpoledne v Čechách částečně protrhávání oblačnosti a všude by mělo ubývat srážek a taky se vyjasňovat. Tak věřme, že to opravdu vyjde. Nejvyšší denní teploty počítejte se 16 až 21 stupni. Taky počítejte, že si brzo povíme očekávané události pro tento den. Nenechte si je ujít. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Pět minut před půl sedmou vás probouzí Signálové ráno a má pro vás přehled toho, co se chystá 5. červnový den.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Na Vltavě v centru hlavního města Prahy odstartuje legendární závod veslařů, takzvané primátorky, které se konají už po 113. Začíná festival bonzají a japonské kultury, potrvá do 14. června a tenista Jakub Menčík nastoupí dnes v 14:30 odpoledne k životnímu zápasu na Grand Slamu v semifinále French Open, vyzve největšího favorita turnaje a nasazenou dvojku Alexandra Zvereva a může se na tamní antuce stát naším prvním finalistou od Petra Kordy v roce 1992. Budeme moc držet palce, krásné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: vstáváte s ranním signálem a krátce před půl sedmou pojďme zvýšen k zemi na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se na silnici 17 u obce Starkoč, okres Kutná Hora, potkali se nákladní vozidlo s osobním a ještě počítejte s komplikacemi na silnici 347 Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, kde probíhá provoz kivadlově jedním jízdním pruhem po havárii osobního vozidla. Šťastnou cestu.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

6.36, probouzíte se signálovým ránem 5. června. Patří přání toho nejlepšího ke jmeninám Dobroslavům a taky je den horkovzdušných balónů. Jestli budou podmínky pro toho oslavit dnes, tak to zjistíme už velmi brzy v předpovědi počasí. Počkejte si na to.

0: Ranní signál s vámi vstává za 2 minuty, hodiny ukáží 6:45 a zakaboněno, tak se dá říct, jak dnes bude, i když ráno jen v Čechách během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojedinělé též bouřky a nejvyšší teploty, ochladilo se nám oproti včerejšku na 16, nebo ochladí se nám na 16 až 21 stupňů. Když se dívám na teploměr, tak právě teď je venku stupňů 14, čili upravte tomu váš outfit, pokud vyrážíte ven a hlavně mějte pohodový pátek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty po 6:45 vás probouzí signálové ráno a jdeme na aktuality pro 5. červen.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují podle včerejšího rozhodnutí dolní komory taky třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Průměrná mzda v Česku poprvé překonala hranici 50 000 korun měsíčně. Statistiky tak vypadají pozitivně, realita ale může být složitější, zatímco někde je 50 000 velmi nadprůměrný příjem. Ve velkých městech často padne většina výplaty na bydlení a běžné životní náklady. Čeští fotbalisté se v generálce naladili na mistrovství světa pozitivně. Guatemalu porazili 3-1, ale až díky zlepšenému výkonu po změně stran. A letošní ročník tenisového French Open má naprosto šokující finalistku. Do závěrečného kola antukového Grand Slamu se totiž probojovala polská senzace a kvalifikantka Maja Chvalinská, která udolala Dianu Schneiderovou a překazila ryze ruské finále. Zítra vyzve favorizovanou Miru Andrejevovou. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Probouzíte se s ránem na Signál rádiu, a to 8 minut před 7 hodinou, a jak už jste mohli slyšet v dnešních očekávaných událostích, začíná festival bonsai a japonské kultury. Až do 14. června se představí zhruba 100 tvarovaných stromků. Návštěvníci budou moci obdivovat bonsai z vlastních sbírek botanické zahrady, ale i od dalších pěstitelů z Česka a ze zahraničí. V průběhu festivalu asijského umění taky budete moci přihlížet tvarování stromů. Představí se významné bonsaiové osobnosti a bohatý doprovodný program nabídne autentické zážitky pro všechny generace, od slavnostního čajového obřadu přes dynamické předvedení japonských tanců a bojových umění až po působivé bubenické vystoupení skupiny Vadajko Yosa Yosa. Tak ještě důležitá informace, kdeže tohleto všechno můžete navštívit: v botanické zahradě Praha.
1: Pan Ješita říká, že místo pro výstavu bylo zvoleno velmi vhodné.
2: Řekněte mu, že mu ukážeme ještě mnohem lepší místo.
3: Jinak si pindá, na to my jsme zvyklí.
4: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Za 3 minuty, 7. hodina, dobré ráno ze signálu, přejeme vám všem samozřejmě i s kamarádkou do deště, protože to je Lucka Sinková a ta si dokonce dneska přivzala i posilu.
1: Jo, mám tady kamarádku do deště Verunku a zrovna jako na potvoru se jí spustila z nosu krev, ona na to trpí, takže jsem málem nestihla zprávy, protože jsem tady slečně dávala první a možná i poslední pomoc. Verunko, pozdravíš?
2: Ahoj.
0: Ahoj, Verunko.
1: To je naše pomocnice rádiová.
0: Jak pak se ti vstávalo dneska?
2: Dobrý.
0: Těšila jsi se?
2: Jo.
0: Tak jo.
1: Takhle, ona měla být doma se strejdou, koukat na pohádky a snídat, teda až tak v 8-9, jenomže jsme nějak nemohli spát, no tak jsme šli s tetou do práce. No.
0: Taky možnost.
2: No.
0: Já s tetou chodím do práce takhle každý den.
1: Chceš ještě něco říct, Veru?
2: Můžu.
0: Můžeš? Tak zprávy budou evidentně zajímavé po 7. hodině.
1: Ano, budou i s Verunkou.
0: Ano, přesně
1: ale
0: tak.
1: Ale povíme si, že ve Strakově akademii dnes bude stávkovat asi 60 zaměstnanců a na dnešek taky připadá Den daňové svobody.
0: Jirka
1: Svoboda,
0: je tady s námi, aspoň takhle virtuálně.
1: Takhle,
0: a jinak samozřejmě v pondělí se na něj zase můžete po dovolené těšit. Verunko, ještě něco?
1: Verušek zkoumá totiž ty naše sluchátka,
0: jo,
1: víš, ona má malinký a my máme takový mega velký, víš.
0: No to jo, my máme speciální, tak to si ještě všechno povíme za chvilku.
3: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív, ale pojďme ještě na vozovky. Dálnice D1, lépe řečeno z dálnice D1 na dálnici D2 je porouchané vozidlo, takže v těchto místech určitě nohu z plynu. A počítejte se zdržením i v Pardubicích, v Hradecké ulici, tady totiž žel osobní auto srazilo cyklistu. Klidnou cestu.
3: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ve Strakově akademii dnes bude stávkovat asi 60 zaměstnanců. Protestují proti přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislosti z úřadu vlády na ministerstva. Upozorňují přitom na možné oslabení podpory zranitelných skupin. Na dnešek připadá Den daňové svobody. Jde o symbolické datum, od kterého lidé podle tohoto ukazatele přestávají vydělávat na chod státu prostřednictvím daní a začínají vydělávat sami na sebe. Knihovna Václava Havla nekončí. Má peníze, krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezónu, řekl to zbylý člen správní rady knihovny David Dušek. Americký prezident Donald Trump včera v oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů, tedy 14,5 miliardy korun, na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než 10 let.
0: Co se děje v regionu?
2: Přípravy na stavbu železnice z centra hlavního města na letiště Václava Havla pokračují. Do další fáze povolování vstupuje projekt několik kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi. Projekt doznal změn. Například nevznikne větrací komín, který měl stát ve střešovické zástavbě. Právě proti této stavbě dlouhodobě vystupují někteří z obyvatel lokality. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemala 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrick Schick. Ve 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý, který nastoupil poprvé od vyřazení z kádru Slávie po vyloučení v ligovém derby. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Čtyři minuty po 7. hodině pokračuje páteční ráno na Signálu. Zdraví vás Lukáš Bláha, speciálně pak Dobroslavy mají síce svátek. A nejen pro ně se brzy vydáme do historie 5. června, tak jak se psala historie. Nenechte si to ujít. Dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vstáváte s ranním signálem a to je dobře, protože se teď v 7.11 dozvíte střípky z historie.
1: Jste se Signál rádiem, je 5. června, což byl v roce 1882 den, kdy v Paříži otevřeli první muzeum voskových figurín. Už beru za kliku našeho stroje času, který nás vezme do minulosti za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1992 konaly poslední společné parlamentní volby Čechů a Slováků. V roce 1883 začal jezdit z Paříže do Istanbulu legendární Orient Express. Jeho provoz skončil v roce 2009. V roce 1837 skelmistr František Kavalír zahájil výrobu skla v nově vybudované vlastní huti svatého Prokopa nedaleko Sázavy. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili první balon na světě plněný horkým vzduchem bez posádky. Balon měl v průměru 33 metrů. A z tohoto dne v roce 2000 před naším letopočtem existuje zmínka o prvních novinách. Babyloniané je začali vydávat na tvrdých kamenných destičkách.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: I v 7.19 je s vámi ráno na Signál rádiu a z Itálie teď pojďme nedaleko, jelikož zatímco u nás se prudce střídá slunce s deštěm, tak v Rakousku se počasí teprve pořádně vyřádilo, na některých místech tam totiž dokonce hustě nasněžilo. U nás první polovina dne deštivá, odpoledne ustávání srážek a později večer až jasno. Tak snad se dočkáme, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska tam budete mít 23 a pakliže se chystá na hory, tak v 1000 metrech bude kolem 12. My teď, abychom toho náhodou neměli málo, toho zeměpisu, tak si uděláme výlet do Kambodži, protože o té velmi ráda zpívá Kim Wilde. Co jsem se díval, tak tam je právě teď pravé poledne a 34 stupňů. Tropický den, ale my jim to závidět nebudeme. Hezký den.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Tři minuty nám chybí do půl osmé. Palo Habera sice zpíval, že je to o hvězdách, ale my v signálovém ránu přeci jen víme víc.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislosti z úřadu vlády na ministerstva bude ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Na Vltavě v centru hlavního města Prahy odstartuje legendární závod veslařů, takzvané primátorky, které se konají už po 113. Začíná festival bonzají a japonské kultury, potrvá v pražské botanické zahradě do 14. června a tenista Jakub Menčík nastoupí dnes 14:30 odpoledne k životnímu zápasu na Grand Slamu v semifinále French Open, vyzve největšího favorita turnaje a nasazenou dvojku Alexandra Zvereva a může se na tamní Antuce stát naším prvním finalistou od Petra Kordy v roce 1992. Budeme fandit, aby to vyšlo, a vám všem senzační páteční ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Díky, že i minutu po půl osmé jste s ranním signálem a jdeme zjistit, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: Na D1 25. kilometr ve směru hlavní město havarovalo osobní auto do značky. Na D8 84. kilometr ve směru Teplice je porouchané vozidlo. No a máme i jednu nehodu, další pod Chodovem v Praze, kde se střetla dvě osobní vozidla. Taky v těchto místech raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Krásné páteční nitro, to, co v 7.39 slyšíte, je ráno na Signál rádiu a o blížícím se víkendu si na své přijdou především fanoušci motorsportu, potvrdí nám to náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Další zastávkou seriálu Formule 1 je Monako. Jde o jeden z nejikoničtějších okruhů v rámci mistrovství světa. Jede se totiž ulicemi města. Předchozí 4 závody vyhrál 19-letý Ital Kimi Antonelli a do Monaka přijíždí jako lídr šampionátu. Nabitý program bude o víkendu i v Balaton Parku, kde se jede velká cena Maďarska MotoGP. V kategorii motodvojek nebude chybět ani jediný český účastník motocyklového seriálu Filip Salač. Za 14 dní už se seriál MotoGP přesune do Brna, kde je na programu velká cena České republiky.
1: Signály ze sportu. Ráno na signál.

0: minuty před 7:45 vám v přijímačích zní ranní signál v kalendáři. 5. červen, to znamená dobroslovové, všechno nejlepší. No a kromě toho taky svatý Bonifác a právě s tím je spojena dnešní pranostika, nebo dokonce dvě. Kolem svatého Bonifáce včela sbírá medovice a ještě navíc svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. No tak je pravda, že dnes se nám ochladilo, venku teď aktuálně 14 stupňů, slabě prší a přes den to bude stoupat maximálně na 16 až 21 stupňů, ale máme 5. června, tak si myslím, že je to tak nějak celkem očekávané. No, my si za chvilku určitě dáme to, co vás čeká o víkendu. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dvě minuty po 7:45 ladíte páteční ráno na Signál rádiu a už zítra, tím pádem ožije Brno s měsící hudby a tance, takzvaný brněnský Bronx hostí Ghetto Fest. Detaily o něm zná kdo jiný než Luděk Savana Urbánek.
1: Jubilejním 15. ročníkem pouličního městského festivalu Ghetto Fest ožije 6. června lokalita takzvaného brněnského Bronxu v blízkosti kulturně komunitního centra Káznice. Kulturní dění oživí nejen její areál, ale i ulici Bratislavskou a Hvězdovou, které budou pro tuto událost dopravně uzavřeny. Organizace Tripitaka působící v Káznici představí spolu s místní komunitou pestrý nejen hudební, ale i taneční, divadelní, literární program pro brněnskou veřejnost od 14. hodiny až do večera, a to hned na několika pódiích i v přilehlém muzeu romské kultury. Návštěvníci se mohou těšit na hlavní stage na náměstíčku pod Platany před Káznicí, takzvanou Platan Stage, kde jako hlavní hudební hvězda vystoupí stálice českého reggae, dubu a dancehallu Kokoman společně se selektorem Boldrikem. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu.
2: Po nositelných zařízeních, jako jsou mobilní telefon či hodinky, přichází další. Vědci z Univerzity v americkém Marylandu totiž vyvinuli nenápadné chytré spodní prádlo, které dokáže měřit střevní plyny během běžného dne. Malé zařízení se na něj připne a pomocí senzorů sleduje hlavně vodík vznikající při práci střevních bakterií. Právě díky tomu mohou odborníci lépe vidět, jak mikrobiom reaguje na jídlo a změny ve stravě. A už jsou známy i první výsledky, které ukázaly, že zdraví dospělí vypouštěli plyny v průměru 32krát denně. Ano, žádný ostych s nimi, však to tvrdili naše babičky, že takový poctivý větřík nahradí 10 doktorů.
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: 2,5 minuty před 8 hodinou nám do signálového ranního playlistu vlezla legendární Jitka Zelenková a spol.
1: Je takový
0: zpívá. Protože ta dneska slaví 76. narozeniny. Já jsem si říkal, Lucko, ty máš určitě na Jitku nějaké vzpomínky.
2: No ne, Verunka, která je tady s námi, hezký den, říká, že já už mám taky tolik let. No.
0: Jo, ne.
2: Ale
0: jo.
2: Mám na Jitku, samozřejmě setkali jsme se v Lucerně po koncertu Heleny Vondráčkové. Verunka říká, že jo, a ty jsi byla ještě na Houbách. A bylo to velmi milé setkání, musím říct.
0: Já si myslím. Jinak nás tady zdraví posluchač Zdeněk, protože Verunka nám to tady pěkně rozčísla, to vysílání.
2: No, malinko.
0: A on tady píše, takovou tetu, která by mě ráno vzala do práce a strejdu, který moderuje v rádiu, bych si taky přál. Posluchač Zdenda, řidič autobusu, zdraví Verunku, ať si to moc užije. Tak Verunka vysílá dneska s námi.
2: Dáváme pusinky. Jo,
0: dává tady pusinky. Laskání, doufám, že taky nějakou dostanu. A co dostaneme ve zprávách?
2: Dostaneš, protože když jsme odcházeli ze studia, tak Verunka říkala, ten strejda Luky je tak hodný.
0: Ale tak.
2: Tak provoz na českých řekách a vodních plochách s příchodem sezony sílí, to je taková klasika, že jo? A v odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru, tam bohužel, teda musím říct, došlo k tragické události, protože tam zemřelo žízní několik lidí. Hmm. Proto Verunka furt pije.
0: Ano, to je, pít, to je základ. Signál
3: Rádio doprava.
0: A my se ještě podíváme, jak to teď jezdí na jižní spojce v Praze na úrovni Lanového mostu směr Černý most. Se potkala dodávka s osobním vozidlem a ještě D2 32. kilometr ve směru Slovensko. Tam došlo k havárii osobního vozidla s nákladním. Taky v těchto místech raději nohu splynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno přeje Lucie Sinková. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Poslanci dnes znovu rozhodnou o nominantce STAN Barboře Urbanové na post místopředsedkyně sněmovny. Volit budou také novou ombudsmanku a čeká je i výběr předsedy komise k případu Dozimetr nebo 6 členů rady České televize. Provoz na českých řekách a vodních plochách s příchodem sezóny sílí. Úřady i záchranné složky proto chystají kontroly a preventivní akce zaměřené na bezpečnost. Jen v Praze loni hasiči zachraňovali z vody lidi ve 30 případech. Počet utonulých v Česku přitom dlouhodobě klesá. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní auto, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30, kde na uvázlý kamion upozornili.
0: Co se děje v regionu?
2: Ačkoliv pouliční kriminalita dlouhodobě v metropoli klesá, tak i přesto mají obyvatelé Prahy stále obavy a necítí se bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo na frekventovaných veřejných prostranstvích. Některé městské části už na situaci reagují. Například Praha 10 otevírá na Skalce novou služebnu městské policie. Největší nespokojenost panuje na Žižkově anebo na Smíchově. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemala 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. Ve 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorík, který nastoupil poprvé od vyřazení z kádru Slávě po vyloučení v ligovém derby. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 8 hodin na vrch 4 minuty s vámi zůstává za mixpultem Lukáš Bláha a budu pro vás mít ranní tip, kde si za příznivé finance užít letní dovolenou. Nenechte si to ujít a mějte hezké páteční ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dvě minuty před 8:45 si dáváte ranní signál a letní dovolená v zajímavé destinaci nemusí být nutně tragédií pro vaši peněženku. Z analýzy vyplývá, že české dovolenkáře zásluhou kurzu koruny v letošní letní sezóně nejvíc zlevnily asijské země, Velká Británie nebo Švédsko. Více prozradí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
1: Z analýzy vyplývá, že meziročně nejvíce zlevňuje Japonsko a Jižní Korea. Je to dáno kombinací nízké inflace a výraznému posílení koruny proti japonskému jenu a korejskému vonu. Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
0: Kvůli kurzu koruny jsou pro nás dražší též Maďarsko, Latinská Amerika a Austrálie. Ať už budete letošní dovolenou trávit kdekoliv, hezky si ji užijte a vemte si nás sebou. Díky mobilní apce. Signál rádi.

0: vaším uším se liné páteční ranní signál a buďme opravdu rádi za to, že v kalendáři není letopočet 1918, protože tehdy bylo na našem území pouhých 3,7 stupně. Naopak rekord maximální, ten je starý 44 let, tehdy 32,7 stupně. Na to určitě dneska nedosáhneme, dnes se totiž budou teploty pohybovat mezi 16 a 21 stupni, na horách pak bude kolem 12, ve Slezsku tam se ohřejete trochu více, 23 stupňů meteorologové předpovídají. Za chvilku se podíváme, o čem se ponejvíce mluví a píše, počkejte si na to.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 8.22 jste s ránem na Signál Rádio a to je dobře, protože se dozvíte důležité aktuality pro 5. červen.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují taky třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva dolní komora rovněž navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana.

0: pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Immaculatu Brandisovou. Průměrná mzda v Česku poprvé překonala hranici 50 tisíc korun měsíčně, statistiky tak vypadají pozitivně, realita ale může být složitější, zatímco někde je 50 tisíc velmi nadprůměrný příjem, ve velkých městech často padne většina výplaty na bydlení a běžné životní náklady. Karolína Maňasová na mítinku v rakouském Saltpoltnu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Atletka nové maximum stanovila ve finále časem 11,1 vteřiny a pražská Sparta představila první letní posilu. Na Letnou z Jablonce dorazil někdejší fotbalista konkurenční Slávie Ebrima Singatech. Ofenzivní univerzál podepsal s českým vícemistrem víceletou smlouvu. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte ranní signál, ačkoliv Den dětí byl oficiálně už v pondělí, na mnoho místech si ho mohou nejmenší užít stále v těchto dnech. Třeba už zítra v Českých Budějovicích. Důvod je ten, že tamní ČES Areál Vltava zahájí letní sezónu dokonce mega dětským dnem, který nabídne hudební program, soutěže, sportovní aktivity a atrakce pro děti. Těšit se s vašimi ratolestmi můžete na pěnovou párty, bruslení s instruktory, ukázku dravců a celodenní program přímo u vody. Tak snad už si jen přát, aby zítra nepadaly z nebe trakaře. A pro víc info klikněte na záložku aktuality na našem webu signalradio.cz. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Jste zpátečním signálovým ránem a přesně v 8:30 míříme zase do provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme v Praze, Liberecká ulice, došlo zde ke srážce osobního vozidla s motocyklem. Obezřetní buďte též na Pražském okruhu, 16. kilometr ve směru Ruzyně, kde je pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. A ještě si dáme D11, 9. kilometr pro změnu ve směru Metropole. Také pro poruchu odstavené tentokrát osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: 8.38, tak to je přesný čas a vás už určitě zajímá ze signálu informace, jak to bude vypadat o víkendu na nebi, o kterém zpívali Fiction Factory, tedy Feels Like Heaven. No, má být oblačno, je zataženo, ale sem tam i polojasno, více pršet by vypadá to mělo v neděli, to znamená venkovní aktivity spíše směřujte na zítřek. No a teploty podobné jako dnes, 18 až 22. Tak letní to víkend, který je před námi, úplně nebude, ale já myslím, že i přesto si ho krásně můžeme užít. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Tři minuty před 8:45 vám do vašich uší proudí ranní signál stále ještě. No a pakliže patříte mezi fanoušky umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách, pak byste neměli chybět na festivalu bonsai a vůbec japonské kultury, který právě dnes startuje a potrvá do 14. června. Během expozice se představí zhruba 100 tvarovaných stromků, budete moci obdivovat bonsai z vlastních sbírek botanické zahrady, ale i od dalších pěstitelů z Česka a ze zahraničí. V průběhu festivalu asijského umění budete moci taky přihlížet tvarování stromů, představí se významné bonsaiové osobnosti, no a navíc bohatý doprovodný program nabídne autentické zážitky pro všechny generace od slavnostního čajového obřadu přes dynamické předvedení japonských tanců a bojových umění až po působivé bubenické vystoupení skupiny Wadaiko Yosa Yosa. No a kde to všechno proběhne od dneška do 14. června, tak to je botanická zahrada v Praze.
1: Pan Ješita říká, že místo pro výstavu bylo zvoleno velmi vhodné.
2: Řekněte mu, že mu ukážeme ještě mnohem lepší místo.
3: Jinak si pindá, na to my jsme zvyklí.
4: Signál rádio.

0: stále ještě jedeme naštěstí pátečním ránem na Signál rádiu. Kdeže úterý? Týden nám zapleť příroda opět utekl jako voda a je tu další víkend. Co pro nás nabízí hlavní město, to dal dohromady kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte program na víkend, tak se nechejte pozvat třeba do pražské zoologické zahrady. Tady jsou k vidění roztomilá mláďata psů ušatých, která se tu opět po čase podařilo odchovat. Mezi víkendovými pozvánkami nesmí chybět pražské primátorky, tedy veslařský závod přímo v centru města. Jezdit se bude až do neděle přímo pod Vyšehradem. A zvu vás také na Žižkov, konkrétně do parku Parukářka, kde se chystá další žižkovské pivobraní. A pokud dáváte raději přednost cideru, tak se o víkendu stavte v Rýgrových sadech. Právě tady totiž probíhá už 9. ročník slavnosti cideru. Pokud se chcete podívat do míst, kde se natáčelo mnoho kasovních trháků, tak se o víkendu vydejte do staré čistírny odpadních vod v Bubenči a vezměte sebou také své malé děti, protože prohlídky jsou tady připravené pro děti ve věku od 3 do 8 let. Vybrali jste si? Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 8 minut před 9 hodinou jsme ve finiši pátečního rána na Signál Rádiu. No a chtělo by to opravdu nějakou srdcervnou zprávu, ještě nějakou dobrou na závěr toho dnešního vysílání. A tak tady jednu mám. Kyle Adrell z Denveru se původně narodil v Chile, ale za režimu diktátora Augusta Pinocheta byl rodičům odebrán. Pátrat po nich začal zhruba před 9 lety, ale se svou skutečnou matkou se setkal až právě teď. Dnes 36-letý Adler v americkém státě Colorado žil od roku 1990, tedy od svých 9 měsíců, spokojeně se svými adoptivními rodiči Mikem a Connie Adlerovými. V roce 2017 však i navzdory jejich jisté nelibosti začal pátrat po svém skutečném původu a povedlo se mu to. Tak já vám přeju, ať v tom následujícím víkendu taky naleznete to, po čem pátráte, a mějte hezký pátek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Tears for Fears, jejich shout na úplném konci pátečního ranního signálu. Lucka Synková s blížící se 9. hodinou vykřičí do světa nejnovější zprávy a budou pochopitelně opět osmdesátkové hity od Kajagugu, Jezu nebo Roxeťáku.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky se podíváme, jak to teď vypadá v provozu na D1, 25. kilometr ve směru na Prahu. Probíhají práce na silnici, je tam levý jízdní pruh uzavřen a havárii hlásí Kadaň, Chomutovská ulice, havárii motocyklu. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký černový den, i když místy ještě uplakaný přeje Lucie Sinková. Ředitelství silnic a dálnic i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11 a komplikace přinesou i opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Počet humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky v Česku dlouhodobě klesá. Ministerstvo práce v dubnu vyplatilo podporu 40 tisícům domácností, což je výrazně méně než po začátku války na Ukrajině v roce 2022. Anglický soud poslal český pár na 8 a 6,5 roku do vězení za podíl na organizované zločinecké skupině. Ta do Británie převážela sociálně a finančně zranitelné lidi, včetně osob bez domova, které následně nutila pracovat v restauraci rychlého občerstvení.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se chystá na olympiádu dětí a mládeže. 4,5 tisíce mladých sportovců do Prahy dorazí v termínu od 21. do 25. června. Slavnostní zahájení s nástupem všech sportovců bude hostit stadion Eden. Součástí ceremoniálu bude také koncert zpěváka Bena Kristová. Centrem olympiády pak bude výstaviště v Holešovicích. Stovky závodů budou probíhat v celkem 23 sportovních odvětví. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 45 let držela český rekord v běhu na 100 metrů Jarmila Kratochvílová. To už ale neplatí. Kdo ji o rekord připravil, řekne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Český rekord Jarmily Kratochvílové překonala v rakouském Sandpeltnu Karolína Maňasová. 22-letá sprinterka stanovila český rekord ve vítězném finále časem 11.01. 45 let starý rekord Jarmily Kratochvílové překonala Maňasová o 8 setin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: A 2 minuty po 9 vám krásné páteční už dopoledne přeje Lukáš Bláha. Zanedlouho můžu z našeho vysílání slíbit jednu speciální magneťákovou pecku. Zpívat bude Limál, ale tentokrát ne svou velkou solovou hitovku Z nekonečného příběhu. Bude jiná. Počkejte si na ní a mějte bezvadný dopolední poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný páteční dopolední signál a my jen pro vás Only You na oplátku pustíme tohle vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Anglického zpěváka Limála určitě znáte díky megahitu Z nekonečného příběhu. Poprvé o sobě výrazně ale dal vědět jako součást kapely s trochu krkolomným názvem a písní, kterou si za svou vzali všichni nesmíláci, stydíc se oslovit vysněný protějšek. Rok 1983 a tehdejší žebříčkové zlato ve Velké Británii. Kajagoogoo se singlem Too Shy.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Byl nám Billy Joel krátce před 9:30, letíte dopolední signál a za týden touto dobou už budou mít naši fotbaloví reprezentanti za sebou úvodní utkání na světovém šampionátu proti Jižní Koreji. Pak je čeká Jihoafrická republika a na závěr základní skupiny domácí Mexiko. A to se naladilo na takzvaný mundial velmi příjemně. V posledním přátelském zápase před mistrovství světa smetlo Srbsko 5-1. Chtělo by to tedy si raději v prvních dvou duelech nahrát nějaké ty body. My vám další čerstvé zprávy nejen ze světa sportu přineseme zase v celou, tedy za půl hodiny. Do té doby 80ky od Gazebou nebo CC Catch. Dobré dopoledne.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Je s vámi páteční dopolední signál, nezadržitelně postupujeme směrem k víkendu a se svou troškou k němu teď přispěje i kolega Luboš Dvořák.
1: Přestože meteorologové slibují proměnlivé počasí, tak na počtu víkendových akcí to nemá tak velký vliv. Například v Benátkách nad Jezerou se dnes a zítra hraje ve sportovní hale 18. charitativní florbalový turnaj. Výtěžek dostane 14-letý parahokejista Štěpán Kaloč. Unikátní muzeum cukru v Dobrovici dnes zahájí výstavu osmičlenné skupiny malířů a výtvarníků Spektrum na téma Barevné mosty. Staré motorky se po 20. vydají na spanilou jízdu z Bezna, což je obec na hlavním tahu mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. Letos vůni dvoutaktních motorů zanechají ve Všetatech a brandy se nad Labem Staré Boleslavy. Nejen historické traktory nabídne o víkendu Národní zemědělské muzeum Čáslav v akci Pradědečkův traktor. A přidám ještě krkonošské Hogo Fogo. Janské lázně odstartují lázeňskou sezonu už zítra. Horské město se promění v centrum zážitku, kde nebudou chybět tradice, hudba, gastronomie i festivalová atmosféra. Pohodový víkend přeje Luboš Dvořák.

0: Věřím, že vás tahle pecka jako nás tady ve studiu dostala do varu, rozlučková parta Rigeira, a jsme na dohled 10. Tím pádem pro vás Lucka Svinková má aktuální zprávy a po nich se můžete opět těšit na 80. od Livka Richarda, U2 a nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale tuzemské silnice, D5, 7. kilometr ve směru hlavní město, porouchané vozidlo. Na D2, 9. kilometr na výjezdu z Brna, je odstavené opět osobní vozidlo. No a ještě, aby toho nebylo málo, na D11, 46. kilometr ve směru Hradec Králové, zde se zdržíte kvůli dodávce v odstavném pruhu. Jinak jsme bez nehod, kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand.

0: Rádio zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes opět volí nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou také novou ombudsmanku. Na programu je i odkládaný výběr 600 členů Rady České televize. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Dvě zásilky odpadů o celkové hmotnosti přesahující 50 tun zadrželi celníci v Plzeňském kraji. Oba náklady přepravovali polští dopravci, kteří nebyli schopni celníkům doložit legální a ekologicky bezpečné nakládání s odpadem. Kamiony zadrželi celníci na přelomu dubna a května. Ministr zahraničí USA Marco Rubio sdělil, že USA zvyšuje objem nouzové pomoci a podpory v Bolívii v důsledku několik týdnů trvajících sociálních nepokojů a masových protestů, píše agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Tuto neděli se uskuteční ve spodní části areálu Holešovického výstaviště Rodinný den hlavního města Prahy. Ten každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce a také firmy, které tu představují program nejen pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na celý den plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času. Akce je pro veřejnost kompletně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 45 let držela český rekord v běhu na 100 metrů Jarmila Kratochvílová. To už ale neplatí. Kdo ji o rekord připravil, řekne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Český rekord Jarmily Kratochvílové překonala v rakouském Sandfeltu Karolína Maňasová. 22-letá sprinterka stanovila český rekord ve vítězném finále časem 11:01. 45 let starý rekord Jarmily Kratochvílové překonala Maňasová o 8 setin.
0: Signál rádio počasí.
1: Dnes bude zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál rádio.
4: A taky informací, tento den v roce 1950 přišla na svět legendární zpěvačka Jitka Zelenková. Tak jí přeju hlavně zdraví, jsem Lukáš Bláha a nejbližší okamžiky budou patřit hudební minulosti spojené s datem 5. června. Počkejte si na ní, pěkné dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přáváte si páteční dopolední signál a myslím, že je to správná chvíle se po YouTube vydat za milníky muziky pro 5. červen.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Jejich start náleží rockové kapele ze Spojených států, která si říká The Doobie Brothers. 5. červnový den 1989 totiž započala své reunion, neboli turné ku opětovnému shledání. První s původní sestavou od roku 1975.

Poskočíme se na jednu veselku. V letopočtu 1993 se Mariah Carey na Manhattanu provdala za Tommyho Mottolu, hudebního magnáta a mimo jiné prezidenta Sony Music. Mezi svatební hosty patřili Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbara Streisand či Ozzy Osbourne. Pár se pak rozešel o 4 roky později.

Krám zavíráme před 7 lety. To magazín Forbes vyhlásil zpěvačku Rihannu nejbohatší ženskou umělkyní. S majetkem kolem 600 milionů dolarů za sebou rodačka z Barbadosu nechala Madonu, Celine Dion a dokonce i Beyoncé.

0: Hráli jsme si Simply Red, to, co slyšíte, je Signál Rádio. Za 2 minuty bude 10:30. Před sebou máme teprve víkend, ale klidně můžeme s radostí vyhlížet už i příští týden.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Od pondělí do pátku naše ranní vysílání bude hodně o létání. Rozdáme totiž mezi vás vstupenky pro celou rodinu, neboli 2 děti a 2 dospělé mající hodnotu 1500 korun na tuhle výjimečnou akci, která vás příští sobotu 13. června provede napříč historii letectví od průkopnických strojů první světové války přes legendy druhé světové až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. Jestli na ní chcete ušetřit na vstupném, pak si vychytejte tuhle naší soutěž. Držím palce.
1: Se Signálem na Historical Air Show. Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Posloucháte signál za 3:45, to znamená, že je ta správná chvíle, aby tady došlo k výměně takzvaně stráží. Luky Frelich už je připraven, ahoj Luky.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Představ si, že na mě tady teď vyskočila zpráva, že Evropa by mohla mít o jeden stát méně. Ve hře je plán na spojení dvou sousedních zemí. A nejsme to my se Slováky, jo? Jenom tak zkusíš si tipnout, co by to mohlo být?
1: No.
0: To je otázka za 5 bludišťáků, viď?
1: Že by třeba Bělorusko s někým?
0: No, taky by se to nabízelo. Člověče, Moldavsko přemýšlí, že k Rumunsku, že se připojí.
1: Moldavsko, že se připojí k Rumunsku. Zajímavé.
0: To jsou zajímavé věci. No.
1: Otázka je, jaké výhody to pro ně přinese. Nám to může být asi do jisté míry jedno.
0: V podstatě jo, pokud to třeba přinese nějakou větší bezpečnost, tak je to asi jedině dobře. No, protože teď jsem od spousty lidí slyšel, že jeli do Rumunska, že se tam jezdí na dovolenou. Může to být taková samozřejmě trošku jaksi dobrodružná, když to řeknu takhle, dovolená, ale ta příroda, to tam asi stojí za to, no.
1: Vlastně proč ne? Hmm. Já třeba v posledních letech jsem si oblíbil třeba jenom o víkendu zajet k moři do Polska. Výborná věc, málo turistů,
0: no,
1: krásný pláže, takže je to takový jako typ, že vlastně můžeš se sebrat v pátek odpoledne, za chvilku seš u moře,
0: v podstatě není to...
1: ubytování v Polsku nestojí moc a můžeš tam strávit až do neděle, jak kdyby jsi jel na chatu.
0: No. A to se vyplatí.
1: Přesně.
0: Tak další takovýhle tipy pro vás určitě bude mít Luky i po 11. hodině. Já se loučím a brzy na signálu zase ahoj.

0: Zpěvačka Cher, chviličku před 11. hodinou. Hezké páteční dopoledne, tady je Signál Radio. Jamo za moment, Joe Cocker, Sandra a nebo třeba s Jupiterem, to nejlepší z 80. let je v našem playlistu. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, Kunratice, Vídeňská ulice, kousek za sjezdem z Kunratické spojky. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se zvýšenou opatrností a nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně. One morning.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Tak stále hezký páteční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Čeští vědci testují unikátní léčbu, která dokáže cíleně ničit nádory kostní dřeně. Nová metoda zatím vykazuje slibné výsledky a do budoucna by mohla výrazně rozšířit možnosti léčby některých typů rakoviny. Do klinické praxe by se mohla dostat po dokončení dalších testů a ověření její bezpečnosti a účinnosti. Situace na Kubě se dál zhoršuje. Kvůli americkým sankcím omezují činnost zahraniční firmy. Od zítřka navíc přestanou fungovat platební systémy Visa a Mastercard. Země se zároveň potýká s propadem turismu, dlouhými výpadky elektřiny a nedostatkem vody. Kennedyho centrum ve Washingtonu včera nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní inspekce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně.
0: Co se děje v regionu?
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistu Jakuba Menšíka dnes čeká životní zápas, pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Jakub Menšík se dnes odpoledne utká o postup do finále Roland Garros se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Utkání na hlavním pařížském kurtu Filipa Chatriera začne v 14:30. Pro Menšíka to bude na grandslamovém turnaji první semifinále v životě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat ženskému tělu a novému systému z Plzně. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: John Sikera, teď s námi na Signál rádiu. Neinvazivní systém, který ženám pomůže zjistit, zda správně zapojují svaly pánevního dna, vyvinul mezinárodní tým vědců z Plzně a Řezna. Až 40% žen se podle lékařů potýká s poruchami pánevního dna, jejichž důsledkem může být inkontinence, bolest či komplikace při porodu a po něm. Jako prevence funguje posilovací cvičení svalů pánevního dna, mnoho žen ale neví, zda cvičí správně. Zařízení je navrženo tak, aby si správnost cvičení mohly ověřit i ženy sami. Více prozradí technický ředitel projektu Jan Vychytil.
1: Přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče. Pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází ke kontrakcím svalů pánevního dna, což je to, co chceme. Jde o to, aby jsme tím cvičením, tím tréninkem těch svalů pánevního dna vlastně napomáhali k prevenci těch pozdějších obtíží, ať už jsou to inkontinence, prolapsy a podobně.
0: Hlavní výhoda oproti dosavadním metodám je v tom, že zařízení je neinvazivní, měří jen pohyb povrchových částí těla a tedy ho může žena používat i sama třeba doma.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler teď s námi na Signál rádiu. Jestli třeba právě teď spřádáte plány na víkend, mám tu jeden tip. Mega dětský den v Českých Budějovicích. S dětmi se můžete těšit na nafukovací hrady, trampolíny, zábavné dráhy, dílničky, tetovačky, taky 8 soutěžních stanovišť, zábavnou a sportovní zónu, ukázku dravců, ptáků s možností focení, taky brusle, které si děti můžou vyzkoušet s instruktory, nebude chybět diskotéka, nebo třeba koncerty. To vše se bude dít už zítra 6.6. ve 13 hodin v ČES areálu Vltava. Podrobnosti máme taky na našem webu signalradio.cz. Tak vyražte a užijte si sobotu.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

New Order a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahrají Shalom, Vangelis nebo Freddie Mercury za moment. Hezké dopoledne.

0: Freddie Mercury, Love Kills, přiblížilo se poledne a to znamená zprávy, informace z dopravy a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připravená je Enya, Suzy Quattro a nebo třeba George Michael za moment.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hned dvě dopravní nehody vás potrápí v Praze. První na devítce Teplická ulice před křižovatkou s Lovosickou je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás čeká na Zenklově ulici, tady je nehoda dvou osobáků a nárazově se zdržíte, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Zhruba 60 pracovníků Strakovy akademie dnes stávkuje kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Rozhodli se poté, co vedoucí úřadu Tinde Bárta včera potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. Stávkující upozorňují na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Podle výpočtu Institutu liberálních studií dnes nastal takzvaný den daňových poplatníků. Jde o pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konta. Letos lidé pracovali pro stát 155 dní, o den méně než loni. Diplomatickou roztržku řeší Slovensko a Maďarsko. Vznikla po vyjádření maďarského premiéra Pétera Maďara, který ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Proti tomuto výroku se ohradil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, který tento výrok označil za absurdní a popírající historii.
0: Co se děje v regionu?
1: Ačkoliv do podzimních voleb zbývá ještě hodně času, tak někteří kandidáti už rozjeli svou kampaň. Jedním z nich je také kandidát na primátora hlavního města Prahy Adam Scheinherr, tedy bývalý náměstek pražského primátora. Ten zveřejnil svou volební píseň, kterou naspíval u kadeřnice. Připomeňme, že volit do zastupitelstev a části senátu se bude 9. a 10. října.
0: Sport.
1: Slezské primátorky opět po roce ovládnou hladinu Vltavy v Praze. Finálové závody jsou tradičně na programu v neděli. Hlavní klání mužských osmi veslic odstartuje v pravé poledne a jednoznačným favoritem bude Dukla. Ve 113. ročníku bude posádka vedená veslovodem Daliborem Nedělou usilovat o 44. vítězství pro armádní sportovní centrum. Více k závodu i mediální pozornosti řekl nejzkušenější člen posádky Jakub Podrazil.
2: Já vždycky říkám, že ten vrchol se protože ta mediální pozornost, i když prostě víme, že Dukla opět asi by měla vyhrát, tak ten tlak tam trošku jako je, když prostě třeba letos ta konkurence je slabší, tak je to samozřejmě prostě zpestření, no, té sezóny, tak než abychom seděli celou sezónu na jedné disciplíně, tak asi s klukama, se kterýma trávíme celou zimu, celý jaro, tu přípravu na sebe, na skifech, tak najednou se sedneme do té osmi, kdy vlastně nemáme úplně příležitost a můžeme závodit spolu, no.
1: Dodejme, že cíl primátorek bude tradičně na Rašínově nábřeží. Oproti loňsku, kdy byla trať o 150 metrů kratší, se start vrátí na úroveň jižního cípu Veslařského ostrova v Podolí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je zataženo, déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Během odpoledne se postupně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od západu vyskytne proměnlivá oblačnost, místy i s přeháňkami, ojediněle také s bouřkami. Večer ale budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty měříme od 16 do 21 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 12 hodin a 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Jestli patříte mezi fanoušky letadel, za chvíli si přijdete na své. Mám pro vás akci, kde byste rozhodně neměli chybět. Na start Limal, hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Radio.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Zvuk burácejících motorů, nádech historie a letecká atmosféra. To je Historical Air Show, kde uvidíte stroje od první světové války přes legendy druhé světové války až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. Na obloze i na zemi uvidíte unikátní historické letouny, dynamické letové ukázky a precizní pilotáže. Navíc se na akci můžete dostat zcela zdarma. Hned po víkendu už v pondělí vám začneme rozdávat rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun. Stačí poslouchat naše ranní vysílání a ve správnou chvíli se dovolat do studia. Historical Air Show se koná v Mladé Boleslavi 13.6. Další info máme na webu signalradio.cz, tak se mrkněte a budu vám držet palce.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Signál Rádio. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: rádia, Signál Rádio a velká klasika z osmdesátek. Hudba a tanec, o víkendu to bude žít v Brně opravdu hodně. Podrobnosti za moment, do té doby Madonna, Michael Jackson nebo Visáž. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Zítra už je Brno s měsící hudby a tance. Takzvaný brněnský Bronx hostí Ghetto Fest. Detaily zná kolega Luděk Savana Úbrbánek.
1: Jubilejním 15. ročníkem pouličního městského festivalu Ghetto Fest ožije 6. června lokalita takzvaného brněnského Bronxu v blízkosti kulturně komunitního centra Káznice. Kulturní dění oživí nejen její areál, ale i ulici Bratislavskou a Hvězdovou, které budou pro tuto událost dopravně uzavřeny. Organizace Tripitaka působící v Káznici představí spolu s místní komunitou pestrý nejen hudební, ale i taneční, divadelní, literární program pro brněnskou veřejnost od 14. hodiny až do večera, a to hned na několika pódiích i v přilehlém Muzeu romské kultury. Návštěvníci se mohou těšit na hlavní stage na náměstíčku pod Platany před Káznicí, takzvanou Platan Stage, kde jako hlavní hudební hvězda vystoupí stálice českého reggae, dubu a dancehallu Kokoman společně se selektorem Boldrikem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Kytarové rytmy, chvilku před 13. hodinou na signál rádio Ugly Kid Joe. Za moment to nejlepší z 80. let, připraveni jsou Alphaville, Susan Vega nebo třeba skupina Bee Gees. Teď už Honza Navrátil přidá další zprávy a já ještě prozradím, jak to při pátku vypadá na silnicích.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte v Jesenici u Prahy na Budějovické ulici před kruhovým objezdem. Je nehoda autobusu s náklaďákem a osobákem. Na místě je taky policie. Vytváří se zdržení asi kolem 10 minut, tak šťastnou cestu. Mike.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, bylo 13 hodin na signálu, pojďme na zprávy. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že o složení delegace na summit Severoatlantické aliance rozhodne vláda 22. června. Babiš také dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Ministerstvo školství chce na příští rok pro vysoké školy na vzdělávací činnost meziročně 4 miliardy korun navíc. Novinářům to po jednání České konference rektorů řekl její předseda a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Ten požadavek, který ministerstvo dalo na ministerstvo financí pro vysoké školy na vzdělávací činnost, na příští rok, tak jsou meziročně plus 4 miliardy korun.
1: Dodejme, že letos pracují vysoké školy podle schváleného rozpočtu s 36,2 miliardy korun. Rektoři také podpořili záměr ministerstva vytvořit nový zákon o vysokých školách. Současný už podle nich není vyhovující. Ukrajina požádala o výjimutí mužů ve vojenském věku z programu dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Ruskem napadená země to zdůvodnila dlouhodobým nedostatkem vojáků. Připomeňme, že už v roce 2024 Ukrajina snížila věk pro povolání do armády ze 27 na 25 let. Členské státy Evropské unie v těchto dnech projednávají prodloužení programu dočasné ochrany do roku 2028.
0: Co se děje v regionu?
1: Přípravy na stavbu železnice z centra hlavního města na letiště Václava Havla pokračují. Do další fáze povolování vstupuje projekt několik kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi. Projekt doznal změn. Například nevznikne větrací komín, který měl stát ve Střešovické zástavbě. Právě proti této stavbě dlouhodobě vystupují někteří z obyvatel lokality.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a také s Maďarskem. A velká cena Las Vegas Formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové 10leté smlouvy s americkými pořadateli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy na signálu končíme počasím. Venku je zataženo, déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Večer ale budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty měříme od 16 do 21 stupňů, na horách se pohybují kolem 12. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu se vracíme k 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Za moment se vrátíme do dnešního rána, kde přišla řeč na spodní prádlo. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Susan Vega, teď s námi na Signál Rádiu. Já i vy jsme jen obyčejní lidé, kteří mají pár věcí společných. Proto bylo vyvinuto zařízení, které patří na spodní prádlo. Mluvil o tom ráno kolega Lukáš Bláha.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
2: Po nositelných zařízeních, jako jsou mobilní telefon či hodinky, přichází další. Vědci z Univerzity v americkém Marylandu totiž vyvinuli nenápadné chytré spodní prádlo, které dokáže měřit střevní plyny během běžného dne. Malé zařízení se na něj připne a pomocí senzorů sleduje hlavně vodík vznikající při práci střevních bakterií. Právě díky tomu mohou odborníci lépe vidět, jak mikrobiom reaguje na jídlo a změny ve stravě. A už jsou známy i první výsledky, které ukázaly, že zdraví dospělí vypouštěli plyny v průměru 32krát denně. Ano, žádný ostych s nimi, však to tvrdili naše babičky, že takový poctivý věcík nahradí 10 doktorů.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1989 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Starship, Eric Carmen nebo třeba USA for Africa zahrají.
1: Signály světových hitparád 80.

let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která má velmi zajímavý příběh, protože musela být nahrána dvakrát. První originální vydání totiž neslo nelicencovaný vokální sample. No a to se samozřejmě autorům nelíbilo, a tak po nějakých drobných výhruškách a právních tahanicích musela být skladba nahrána znovu. Tentokrát v podstatě vokály do skladby propůjčila zpěvačka skupiny M People. Navíc tahle hitovka se stala úplně nejvíc známou až ve chvíli, kdy se objevila ve filmu Ledové ostří. To jsou Black Box a single z roku 89, Right on Time.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Scorpions. Za 2 minutky bude 14 hodin, krásné páteční odpoledne. Za moment M People, ELO nebo třeba Roxane, to nejlepší z 80. let, takový bude náš playlist. Teď už zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte v Praze v ulici 5. května, tady je nehoda 2 osobáků s nákladňákem, nárazově se očekává kolona a zdržení, tak s tím počítejte a ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké páteční odpoledne, bylo 14 hodin, na Signálu jsou připraveny další zprávy. Poslanci zvolili do Rady České televize opět Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Doplní je mimo jiné ex-poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec. Bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč neuspěli. Prezident Petr Pavel podepsal několik zákonných novel. Jedna z nich se týká odvodů živnostníků na sociální pojištění. Ty klesnou na loňskou úroveň. Živnostníci tak ušetří 715 korun měsíčně. Další novela se týká předporodní rodičovské. Její výši si nastávající matka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. A úřady práce budou vyřizovat a vyplácet sociální příspěvky ještě 2 roky. Podle novely, kterou prezident podepsal, agenda na sociální správu přejde až od června roku 2028. Ukrajina informovala Rumunsko, že námořní dron, který vybuchl v Konstanci, byl součástí skupiny 5. Další explodoval na Ukrajině a po zbývajících 3 se pátrá. Píše o tom agentura Reuters. Připomeňme, že dron, který vybuchl dnes ráno, se nacházel poblíž ropného terminálu.
1: Co se děje v regionu?
2: Ačkoliv pouliční kriminalita dlouhodobě v metropoli klesá, tak i přesto mají obyvatelé Prahy stále obavy a necítí se bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo na frekventovaných veřejných prostranstvích. Některé městské části už na situaci reagují. Například Praha 10 otevírá na Skalce novou služebnu městské policie. Největší nespokojenost panuje na Žižkově anebo na Smíchově.
1: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka dnes čeká životní zápas. Pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Jakub Menšík se dnes odpoledne utká o postup do finále Roland Garros se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Utkání na hlavním pařížském kurtu Filipa Chatriera začne v 14:30. Pro Menšíka to bude na grandslamovém turnaji první semifinále v životě.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je stále zataženo, déšť postupuje pozvolna z Čech na Moravu a dále do Slezska. Během odpoledne se postupně v Čechách, na Moravě i ve Slezsku od západu vyskytne proměnlivá oblačnost, místy i s přeháňkami a ojediněle také s bouřkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty měříme od 16 do 21 stupňů. Tolik další odpolední zprávy. Posloucháte Signál a teď další 80.
1: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Modern Talking. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bandu Bullet teď s námi na Signál Rádiu. 5. června se toho v hudební minulosti dělo opravdu hodně. Ty nejzásadnější události teď připomene a shrne kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Jejich start náleží rockové kapele ze Spojených států, která si říká The Doobie Brothers. 5. červnový den 1989 totiž započala své reunion, neboli turné ku opětovnému shledání. První s původní sestavou od roku 1975.

Poskočíme si na jednu veselku. V letopočtu 1993 se Mariah Carey na Manhattanu provdala za Tommyho Mottolu, hudebního magnáta a mimo jiné prezidenta Sony Music. Mezi svatební hosty patřili Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbara Streisand či Ozzy Osbourne. Pár se pak rozešel o 4 roky později.

Krám zavíráme před 7 lety. To magazín Forbes vyhlásil zpěvačku Rihannu nejbohatší ženskou umělkyní. S majetkem kolem 600 milionů dolarů za sebou rodačka z Barbadosu nechala Madonu, Celine Dion a dokonce i Beyoncé.

Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Erik je povery, za 4:45 je s vámi Signál Rádio. Týden opět utekl jako voda a je tu další víkend. Co pro nás nabízí hlavní město, shrnuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte program na víkend, tak se nechejte pozvat třeba do pražské zoologické zahrady. Tady jsou k vidění roztomilá mláďata psů ušatých, která se tu opět po čase podařilo odchovat. Mezi víkendovými pozvánkami nesmí chybět pražské primátorky, tedy veslařský závod přímo v centru města. Jezdit se bude až do neděle přímo pod Vyšehradem. A zvu vás také na Žižkov, konkrétně do parku Parukářka, kde se chystá další žižkovské pivobraní. A pokud dáváte raději přednost cideru, tak se o víkendu stavte v Rýgrových sadech. Právě tady totiž probíhá už 9. ročník slavnosti cideru. Pokud se chcete podívat do míst, kde se natáčelo mnoho kasovních trháků, tak se o víkendu vydejte do staré čistírny odpadních vod v Bubenči a vezměte sebou také své malé děti, protože prohlídky jsou tady připravené pro děti ve věku od 3 do 8 let. Vybrali jste si? Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil. Thank you.

0: Za dvě minuty bude 15 hodin, hezký pátek, tady je Signál Radio. Za moment Prince, Samantha Fox nebo třeba Smokey, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D2. Tady je na prvním kilometru nehoda nákladňáku s osobákem. V současnou chvíli by oba vozy měly být na krajnici, ale i tak dejte tady raději nohu z plynu. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio. Zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Máme něco málo po třetí a teď je ten pravý čas na aktuální dění z domova i ze světa. Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr povede iniciátor jejího vzniku Jindřich Reichl. V dnešní tajné volbě mu poslanci dali přednost před Pavlem Žáčkem. Zvolením předsedy může komise zahájit činnost. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu. Nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí. A to dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmu premiéra Andreje Babiše neprověří.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se chystá na olympiádu dětí a mládeže. 4,5 tisíce mladých sportovců do Prahy dorazí v termínu od 21. do 25. června. Slavnostní zahájení s nástupem všech sportovců bude hostit stadion Eden. Součástí ceremoniálu bude také koncert zpěváka Bena Kristová. Centrem olympiády pak bude výstaviště v Holešovicích. Stovky závodů budou probíhat v celkem 23 sportovních odvětví. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Životní zápas čeká v tenistu Jakuba Menšíka. Podrobnosti přidá sporťák Petr Plintovič.
3: Jakub Menšík se dnes odpoledne utká o postup do finále Roland Garros se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Utkání na hlavním pařížském kurtu Filipa Chatriera začne v 14:30. Pro Menšíka to bude na Grand Slamovém turnaji první semifinále v životě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude dnešní den zatažený s deštěm a proměnlivou oblačností, ojediněle možnost bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12. Sobota bude naopak jasná až polojasná, ráno ojediněle mlhy, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místy přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Lucie Koldová vám ze studia Signál Rádia přeje odpoledne plné pohody.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Taky se vám někdy stalo, že jste něco ztratili ve vodě? Pár věcí, které byste pod hladinou nečekali, prozradím za chvíli. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Roxette.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle hraje Signál Radio a taky Samantha Fox. Blíží se turistická sezóna, letní prázdniny, dovolené a podle toho se chystají i italské Benátky. Tady se nedávno rozhodli vyčistit svoje kanály a budete překvapeni, jaký se tady pod hladinou našly věci. Kromě náramků nebo třeba umělých nechtů a takovýchhle drobností jako prstýnky na ušnice, tak se podařilo třeba vylovit i pračku nebo ledničku. No a rozhodně to není všechno. Objevily se staré pneumatiky, chytré telefony, televize, počítače, jízdní kola, spodní prádlo a pozor, dokonce i sexuální pomůcky. Ano, Benátky jsou očividně romantické a hezké město. Sally

0: Cyndi Lauper a velká klasika z osmdesátek. Jelikož víkend začíná, tak vám poodkryj karty a prozradíme, jak bude vypadat sobotní večer u nás na Signál Rádiu. Úderem 18. hodiny se o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a tady je rozhodně na co se těšit pro tentokrát. V signálech světových hitparád vás totiž vezme do německého žebříčku roku 1988. Takže udělejte si v sobotu večer čas, pohodu, protože nás čeká spousta nádherných vzpomínek. Michael Jackson, KLF nebo třeba Richard Marx vám zkrátí poslední minuty v práci za moment.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: brzy poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Richard Marx. Za 3:45 aktuální čas. Se mnou ve studiu nachystán Áda Adam, ahoj.
1: Čau Luky, čau.
0: Ztratil jsi někdy něco ve vodě?
1: Jo, ve vodě?
0: No.
1: Soudnost, jednou mi málem spadly plavky.
0: Vidíš? Takhle, v italských Benátkách čistili kanály. Jo, ty ulice tam vodní. A krom plavek, jakoby a náramků a náušnic a prstínků, tak vylovili třeba i pračku a lednici. Televizi dokonce.
1: To jo, tak to jsem při plavání nestratil. Ale jednou, když jsem se právě takhle potápěl, já se rád potápím, když jsem byl někde v moři, tak a potápěl jsem se docela prudce, tak ten proud. No ale naštěstí to dopadlo dobře, jenom abych to ještě dojasnil, jo.
0: Takže nestalo se, že plavky by byly
1: pryč. Ne. To bylo jenom takový jako nepatrný zachvění, ale hned jsem zase to narovnal, takže v pořádku. Nikoho jsem neohrozil svou nevšední krásou.
0: Možná další soukromé zážitky z dovolené pro vás bude mít Áda po 16. Já se loučím, užijte si víkend a těším se na vás v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj. Yeah!

0: Posloucháte Signál Rádio, kde bude už za chvíli kolegyně Lucie Koldová se svými zprávami. Další osmdesátky už to na vás čekají znít ve vašich reproduktorech. Bude například Bonnie Tyler, Pet Shop Boys nebo Bangles.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jižní spojka v Praze hlásí nepojízdné vozidlo na úrovni ulice Rádiová směrem Štěrboholy. Buďte tam opatrní, měl by tam být momentálně hustý provoz. Počítejte se zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba na chvíli stichla, aby dostal prostor přehled událostí. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Je pátek odpoledne a já mám pro vás přehled toho nejdůležitějšího. Přípravné práce pro budování druhé části linky metra D začaly. Oficiální zahájení stavby bude v druhé polovině června. Metro by mělo začít jezdit asi za 6 let, buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, a to podle rychlosti příprav a zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova je už v hrubé stavbě z velké části hotov. Zdrojem kontaminace mléčných výživ pro kojence toxinem ceruloidem byl olej z kyseliny archidonové, který se vyrábí v Číně. Evropská komise zažádala o kontaktování čínských úřadů, aby získala informace o kontaminovaných šaržích, ale dosud odpověď nedostala. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 185 válečných zajatcích. Oznámilo dnes podle agentury RIA Novosti ruské ministerstvo obrany. Výměnu potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Co se děje v regionu?
2: Tuto neděli se uskuteční ve spodní části areálu Holešovického výstaviště Rodinný den hlavního města Prahy. Ten každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce a také firmy, které tu představují program nejen pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na celý den plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času. Akce je pro veřejnost kompletně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro druhou ligu a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají vítězové skupin České fotbalové ligy Kladno a Česká Lípa a rovněž Jihlava, která původně sestoupila.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude jasná až polojasná. Ráno ojedinělé mlhy, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si odpoledne a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
3: Jste se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam. Plánujete už kam vyjet na dovolenou, ale nejste si jistí kvůli financím? Už za pár minut si povíme o destinacích, které nejvíce zlevnily. Nebude chybět například ani Phil Collins s Philipem Baileym. Tak držte signál.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádiu. Rozmýšlíte se, kde letos strávit letní dovolenou a znervozňují vás ty drahé destinace? Z analýzy vyplývá, že pro české dovolenkáře díky kurzu koruny v letošní letní sezóně nejvíce zlevnily asijské země, Velká Británie nebo Švédsko. Více prozradí hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
1: Z analýzy vyplývá, že meziročně nejvíce zlevňuje Japonsko a Jižní Korea. Je to dáno kombinací nízké inflace a výraznému posílení koruny proti japonskému jenu a korejskému vonu. Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
0: Kvůli kurzu koruny jsou pro nás také dražší Maďarsko, Latinská Amerika a Austrálie. A ať už budete letošní dovolenou trávit kdekoliv, nezapomeňte si vzít sebou mobilní apku Signál Rádia.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde budeme od příštího týdne opět soutěžit o velmi zajímavou cenu.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Tentokrát budeme hrát o rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show 13. června v Mladé Boleslavi. Zažijete jedinečný den plný burácejících motorů, historie a leteckého nadšení. Na obloze i na zemi uvidíte unikátní historické letouny, dynamické letové ukázky

0: tematický doprovodný program, ukázka dobových uniforem a vojenského vybavení i zábava pro celou rodinu. Od pondělí 8. do pátku 12. června stačí tak dobře poslouchat ranní vysílání, včas se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti Mladé Boleslavy čeká skutečný letecký zážitek. Více informací na www.signalaradio.cz. Držíme palce.
1: Se signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

Páteční odpoledne trávíte se Signala Rádiem, kde pro vás pravidelně hrajeme úžasné hity z let minulých. V této hodině nám tady ještě budou například znít Laura Branigan, Roy Orbison nebo Pretenders.

0: Ladíte Signál Rádio, kde pro vás máme nachystanou už další parádní hudbu z let 80. Těšit se můžeme na takové hvězdy, jako jsou například Culture Club, ABBA nebo Rick Astley. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor si dejte v Praze v ulici Rabakovská, kde proběhla nehoda autobusu. V oblasti by mohl být hustý provoz. Signál Rádio vám přeje bezpečnou jízdu za volantem.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné páteční odpoledne. Lucie Koldová vás vítá u dalšího přehledu událostí. Pojďme na to. K možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert se poslanci mimořádně sejdou z podmětu opozice příští týden ve čtvrtek v poledne. O 3 hodiny později budou na jiné mimořádné schůzi, kterou vyvolal vládní výbor, pokračovat v debatě o sporné koaliční novele stavebního zákona. Česká republika usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. V Černé hoře to dnes na dotaz azerbajdžánských novinářů řekl premiér Andrej Babiš. Tranzit azerbajdžánského plynu byl podle premiéra jedním z témat jeho květnového jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Arménii. Na konferenci o demokracii a svobodě slova, kterou na konci června v Berlíně pořádá strana Alternativa pro Německo, vystoupí předseda České sněmovny Tomio Okamura i ex-prezident Václav Klaus. Alternativu loni německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu soudně brání.
0: Co se děje v regionu?
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 45 let držela český rekord v běhu na 100 metrů Jarmila Kratochvílová. To už ale neplatí. Kdo ji o rekord připravil? To ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Český rekord Jarmily Kratochvílové překonala v rakouském Sandfeltnu Karolína Maňasová. 22-letá sprinterka stanovila český rekord ve vítězném finále časem 11:01. 45 let starý rekord Jarmily Kratochvílové překonala Maňasová o 8 setin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra jasno až polojasno. Ráno můžeme očekávat ojedinělé mlhy, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místy přehánky, ojedinělé i bouřky a nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. Zprávy jsou za námi, páteční podvečer před námi. Díky vám, že zůstáváte s námi.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio a moderátor Áda Adam vás provází v pátek podvečer, kde nám zní jak jinak než ty nejlepší hudební hity 80. let. K tomu nebude za pár minut chybět ani pozvánka na velmi lákavou akci, tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pro vás máme tip na velmi zajímavou akci v Českých Budějovicích. A to na mega dětský den už zítra v ČES areálu Vltava, který nabídne hudební program, soutěže, sportovní aktivity i atrakce pro děti. Návštěvníci se mohou těšit už od 13 hodin na velmi bohaté odpoledne spinovou party, bruslení s instruktory nebo ukázku dravců a celodenní program přímo u vody. Připraven by prý měl být také dětský náramek za 200 korun, který zajistí neomezený vstup na trampolíny, nafukovací hrady, zábavné dráhy, dílničky, tetovačky nebo tvoření. Součástí bude i zmrzlina při vstupu zdarma. Tak neváhejte a pro více informací mrkněte na naše webovky www.signalaradio.cz.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Posloucháte páteční signál rádio, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Milli Vanilli, Bee Gees nebo Eltona Johna. A k tomu si už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak mějte naladěné signál rádio.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Hard nám zněli ve vysílání Signál Rádia, kde nastal opět čas prohledat naší výjimečnou sbírku kazet do našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Radost teď uděláme fanoučkům německého popového dua Modern Talking. Máme tu pro vás od nich hit Geronimo's Cadillac, který se vnese pohodové náladě, chytlavém rytmu a v typickém osmdesátkovém stylu. Zkrátka všechno, co máme na Signál Rádiu rádi. Je potřeba k tomu ještě něco dodat? No možná jen hezký poslech s touhle peckou na našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Další skvělé skladby nám dělali společnost na Signál Rádio, kde se vydáme za novinkami v dopravě. V příští hodině tu na nás pak opět čeká to nejlepší z osmdesátek. Těšit se můžeme na Depešáky, Weather Girls nebo House Martins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Ostravě, kdy narazil v ulici Bohumínská směrem na centrum osobák do svodidel. Projíždějte tam opatrně. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaši pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pátek pomalu míří do finále a víkend už je na dohled. Příjemný podvečer se Signálem. V rychlém přehledu se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Kvůli nehodě mezi saským městem Pirna a českou hranicí nejezdí vlaky na trati spojující Prahu s Drážďany. Vlak srazil osobu v kolejišti. Podle policie sražená osoba zemřela. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 12 haléřů, a to na 45 korun 11 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42 korun a 800 haléře, což je o 23 haléřů méně než dnes. Rusko je vždy otevřeno všem, kdo mají zájem o vzájemně výhodnou spolupráci. Ujišťoval dnes ruský prezident Vladimír Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Šéf Kremlu, který před více než 4 lety nařídil armádě napadnout Ukrajinu, což rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, zároveň hned v úvodu svého vystoupení kritizoval evropské elity za to, co nazýval krátkozrakou agresivní politikou.
0: Co se děje v regionu?
2: Ačkoliv do podzimních voleb zbývá ještě hodně času, tak někteří kandidáti už rozjeli svou kampaň. Jedním z nich je také kandidát na primátora hlavního města Prahy Adam Scheinherr, tedy bývalý náměstek pražského primátora. Ten zveřejnil svou volební píseň, kterou naspíval u kadeřnice. Připomeňme, že volit do zastupitelstev a části senátu se bude 9. a 10. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na velkou cenu Maďarska třetí místo a s přehledem si zajistil start přímo v druhé části sobotní kvalifikace. Český jezdec týmu OnlyFans American Racing zaostal o 311 tisíc sekundy za nejrychlejším mužem dnem a lídrem šampionátu Manuelem Gonzálesem ze Španělska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer místy přehánky, ojedinělé i bouřky a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, na horách kolem 16 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Za pozornost vám děkuje Lucie Koldová a přeji vám příjemný a především ničím nerušený start víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Tohle je Signál Rádio, kde nabízíme každý všední den přehled o zajímavých výročí na konkrétní den. A ani dnes tomu nebude jinak. S kolegou Jirkou Svobodou nahlédneme do minulosti v rámci 5. června, což je den, kdy v Paříži prý otevřeli první muzeum voskových figurín. Další historické události už za pár minut. Áda Adam vás bude i nadále provázet další hudbou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kromě úžasné muziky tu nabízíme na našem rádiu i přehled zajímavých výročí. U svého mikrofonu je už kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je 5. června, což byl v roce 1882 den, kdy v Paříži otevřeli první muzeum voskových figurín. Už beru za kliku našeho stroje času, který nás vezme do minulosti za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1992 konaly poslední společné parlamentní volby Čechů a Slováků. V roce 1883 začal jezdit z Paříže do Istanbulu legendární Orient Express. Jeho provoz skončil v roce 2009. V roce 1837 skelmistr František Kavalír zahájil výrobu skla v nově vybudované vlastní huti svatého Prokopa nedaleko Sázavy. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili první balon na světě plněný horkým vzduchem bez posádky. Balon měl v průměru 33 metrů. A z tohoto dne v roce 2000 před naším letopočtem existuje zmínka o prvních novinách. Babyloniané je začali vydávat na tvrdých kamenných destičkách.

0: Budete na vlnách Signál Rádia, kde se už dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti. S kolegou Martinem Čípou se vydáme po stopách našich oblíbených interpretů z 80. Ty jsou totiž aktivní na svých profilech na sociálních sítích a my tak víme nejrůznější podrobnosti, o které se s vámi velice rádi podělíme. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde se už za chvíli mikrofonu ujme Madonna.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný den.

0: Přeposlouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Erasure nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde víkendový přehled má kolega Luboš Dvořák.
1: Přestože meteorologové slibují proměnlivé počasí, tak na počtu víkendových akcí to nemá tak velký vliv. Například v Benátkách nad Jezerou se dnes a zítra hraje ve sportovní hale 18. charitativní florbalový turnaj. Vítěžek dostane 14-letý parahokejista Štěpán Kaloč. Unikátní muzeum cukru v Dobrovici dnes zahájí výstavu osmičlenné skupiny malířů a výtvarníků Spektrum na téma Barevné mosty. Staré motorky se po 20. vydají na spanilou jízdu z Bezna, což je obec na hlavním tahu mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. Letos vůni dvoutaktních motorů zanechají ve Všetatech a brandí se nad Labem Staré Boleslavy. Nejen historické traktory nabídne o víkendu Národní zemědělské muzeum Čáslav v akci Pradědečkův traktor. A přidám ještě krkonošské Hogo Fogo. Janské lázně odstartují lázeňskou sezonu už zítra. Horské město se promění v centrum zážitku, kde nebudou chybět tradice, hudba, gastronomie i festivalová atmosféra. Pohodový víkend přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Posloucháte večerní Signál Rádio, které vám už za pár minut nabídne další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jste připraveni dozvědět se nejrůznější podrobnosti ze života známých hudebních hvězd z 80. let? Tak držte signál, kde vám pěkný poslech přeje od mikrofonu Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte vlny Signál Rádia, kde už přišel čas na Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Roxette na sítích oznámili termíny americké části svého turné 40th Anniversary Tour. Jak název napovídá, slaví tím 40 let fenoménu Roxette. Zahrají všechny hity, které dosáhly na samý vrchol americké hitparády. A že jich bylo. Berou sebou taky další 80-kovou legendu. Jejich hostem bude zpěvačka Taylor Dane. Ne všichni jsou nadšení z nadcházejícího nového alba Madony. Sítí TikTok proletělo video, ve kterém Linda Perry, zpěvačka kapely Four Non Blondes, mluví právě o královně popu. Prý zklamala tím, že už není originální a autentická jako dřív a chce jen napodobit mladší zpěvačky. Doslova řekla, že by jí nejraději propleskla, aby zase začala být sama sebou. Filmové a seriálové počiny o 80-kových hvězdách jsou teď v kurzu. Po sérii Kylie na Netflixu se objevily informace také o připravovaném seriálu o Celine Dion, o jejím dětství a vyrůstání v hudební rodině. Námětem jsou memoáry jejího synovce Jimmyho a bude to rodinný projekt, seriál má totiž produkovat bratr zpěvačky Jacques. A kapela OMD oslavila na Instagramu narozeniny svého bubeníka Stuarta Kershawa. Připomíná taky turné Summer of Hits, během kterého navštíví přes 30 měst. 11 koncertů už hlásí vyprodáno, srpnový termín v Praze je ale stále k dispozici. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: S vámi Signál Rádio a jestli plánujete nebo brzy vyrážíte na nějakou pěknou letní dovolenou, nezapomeňte, že pomocí naší mobilní apky vám můžeme dělat společnost prakticky kdekoliv na světě. Stáhnout si můžete zdarma přes Google Play nebo App Store. I díky ní vám ještě v této hodině budou znít například Roxette, Falco nebo Belinda Carlisle.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: opět někdo dovolal s přáním na písničku.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Haló, haló, kdo se nám to dovolal do studia Signál Rádia?
2: Dobrý večer, tady je Alex.
0: Dobrý večer, moc vás zdravíme. Máte nějakou konkrétní písničku, kterou byste chtěla zahrát?
2: Já bych chtěla poprosit o písničku Last od Fajný Cifre.
0: Ano, výborně, tak to vám velice rádi zahrajeme. A pro koho písnička bude?
2: No, v podstatě není to pro nikoho konkrétního a zároveň pro všechny. Je to taková předehra k tady té večerní Power of Love. A pro vás, Ádo, že tak ochotně nám tady plníte ty naše výmysly. Prostě ty posluchače vlastně potřebujeme všichni, takže to je tak.
0: Tak to moc, moc děkujeme. Ano, od 9 hodin večer se můžete těšit na pořad Power of Love, kde budeme hrát pro všechny zamilované ty nejromantičtější písničky z 80. let. No a my tady pro vás už máme připravenou tu vaši písničku Love Changes a jak jste řekla, trošku si už se trošku naladíme do té zamilované atmosféry. Přeji vám krásný večer a užijte si vaši písničku na přání.
2: Moc vám děkuji a vám taky krásný večer.
0: Mějte se krásně. Držte signál.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný přechod do pohodového víkendu máte na Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Adam a už za pár minut se vám bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který pro nás má další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. Než se tak stane, ještě si před jeho povídáním něco zahrajeme. To takhle něco z osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Ladíte signál rádio, kde už je kolega Lukáš Bláha se svými signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jejich start náleží rockové kapele ze Spojených států, která si říká The Doobie Brothers. 5. červnový den 1989 totiž započala své reunion, neboli turné ku opětovnému shledání. První s původní sestavou od roku 1975.

Poskočíme se na jednu veselku. V letopočtu 1993 se Mariah Carey na Manhattanu provdala za Tommyho Mottolu, hudebního magnáta a mimo jiné prezidenta Sony Music. Mezi svatební hosty patřili Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbara Streisand či Ozzy Osbourne. Pár se pak rozešel o 4 roky později.

Krám zavíráme před 7 lety. To magazín Forbes vyhlásil zpěvačku Rihannu nejbohatší ženskou umělkyní. S majetkem kolem 600 milionů dolarů za sebou rodačka z Barbadosu nechala Madonu, Celine Dion a dokonce i Beyoncé.

0: Páteční večer trávíte na vlnách Signál Rádia a jestli jste chtěli dnešní zbytek dne trávit se svou drahou polovičkou, tak nás mějte i nadále naladěné, protože už od 21. hodiny tu bude program plný těch nejlepších romantických balad z 80. let. Odbytím 9. hodiny večerní startuje pořad The Power of Love, který je tu pro všechny zamilované. Do konce této hodiny nám tady budou znít ještě například Pet Shop Boys, OMD nebo Phil Collins.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pet Shop Boys nám zněli v našich reproduktorech Signál Rádia, kde vám ještě budou hrát například Elton John, Michael Jackson nebo John Lennon. No a v příští hodině se můžete těšit na báječný pořad The Power of Love, kde hrajeme pro všechny zamilované. Adam se s vámi tímto loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase zítra. Ahoj!

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.